To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky. Ako poriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

V rozprávkach se už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

druhej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: pozývame aj na počúvanie našich víkendových relácií.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: A bude to možno, že aj cez takú filmovú pozvánku, pretože prídeme na miesto, ktoré sa spomínalo aj v jednom českom filme.
0: Vesničku má Středisková, konkrétne Závozník Otík. Toho veľa asi nenarozprával, ako si pamätáme v tomto filme, ale mal jedno pamätné slovo, slovo Beroun.
2: Keď prišiel ako závozník do miesta, ktoré, čo myslím, tam 2 hodiny.
0: Jeli pod cement, jo.
2: Jeli pod cement, no tak to jedine z neho dostali. Ale mesto Beroun, to je jedna z tých destinácií, kde sa bude vyletovať už túto sobotu. No, nie úplne presne v Berovne, ale zhruba 20 kilometrov v jeho blízkosti.
0: Na zámku Hořovice. Didianu týmto 300-ročným zámkom bude sprevádzať jeho kastelán Libor Knížek.
3: A toto je krásny baldachín modrej farby so strapcami, s pávými perami a vyzerá to na skutočne obrovskú manželskú posteľ. Ako je zhruba dlhá, pán kastelán?
4: To ja viem naprosto presne, pretože som do ní zadával novou matraci. Takže je 2x2 metry, je to skutečně ohromné, tak říkám, že to je tak postel velikosti menší garáže a je to tedy knížecí postel pána domu. Tenkrát nebylo samozřejmě zvykem, aby manželé obývali, mluvíme o těch urozených rodinách, jo, obývali společný prostor, takže byl pánský apartmán a dámský apartmán a právě součástí toho pánského apartmá byla ta reprezentační ložnice, která nebyla takovým intimním prostorem, jako chápeme ložnici dneska, ale byl to prostě prostor pro reprezentaci. Rodilo se tady, plodilo se tady, umíralo se tady a většinou všechno teda za přítomnosti dvora. Podle tehdejší etikety plnění těch manželských povinností se vztahovalo právě tady k té pánské reprezentační ložnici, čili nechodil pán za dámou, ale dáma za pánem.
5: Keď ju nebolela hlava, a čo hygiena?
4: Koupely neexistovaly, hygiena se prováděla tady v různých skrytých skřínkách nebo skříních, které byly k tomu určené. Toaleta je přenosná, čili děláme si vždycky legrace, lidi nechodili na záchod, ale záchod chodil za lidmi.
0: No, kedysi to bolo trošku naopak, aj s tým dvorením a asi aj s tými posteľami.
2: Áno, v 6 generácií bol zámok spojený s grófským rodom Bruntálskych z Vrbna, ktorý z neho vytvoril dôležité centrum umenia a kultúry.
0: No a vďaka výletu na vlne s Didianou sa do zámku Hořovice dostanete už túto sobotu.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Dali sme si aj tohto pána Bruce Springsteen a pesnička Streets of Philadelphia. Toto sú hity overené časom a keďže máme štvrtok večer, víkend sa blíži, tak tu mám pre vás jeden tip na výlet.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A je to konkrétne tento. A závozník Otík z filmu Vesničkoma Středisková toho veľa nepovedal, ale mal jedno pamätné slovo Beroun. Ak viete, kde je mesto Beroun, tak super, pretože vyletovať túto sobotu budeme približne 20 kilometrov v jeho blízkosti v stredných Čechách na zámku Hožovice. Didianu týmto 300-ročným zámkom bude sprevádzať jeho kastelán Libor Knížek.
2: A toto je krásny baldachín modrej farby so strapcami s pávými perami a vyzerá to na skutočne obrovskú manželskú posteľ. Ako je zhruba dlhá, pán Kastelán?
3: To ja viem naprosto presne, pretože som do ní zadával novou matraci. Takže je 2x2 metry, je to skutečne ohromné. Tak říkám, že to je tak postel velikosti menší garáže. A je to tedy knížecí postel pána domu. Tenkrát nebylo samozrejme zvykem, aby manželé obývali, mluvíme o tých urozených rodinách, jo? Obývali společný prostor, takže byl pánský apartmán a dámský apartmán a právě součástí toho pánského apartmána byla ta reprezentační ložnice, která nebyla takovým intimním prostorem, jako chápeme ložnici dneska, ale byl to prostě prostor pro reprezentaci. Rodilo se tady, plodilo se tady, umíralo se tady a většinou všechno teda za přítomnosti dvora. Podle tehdejší etikety plnění těch manželských povinností se vztahovalo právě tady k té pánské reprezentační ložnici, čili nechodil pán za dámou, ale dáma za pánem.
4: Keď ju nebolela hlava. A čo hygiena?
3: Koupely neexistovaly, hygiena se prováděla tady v různých skrytých skřínkách nebo skříních, které byly k tomu určené. Toaleta je přenosná, čili děláme si vždycky legraci, lidi nechodili na záchod, ale záchod chodil za lidmi.
0: Po 6 generácií byl zámok spojený s grovským rodom Bruntálských z Vrbna, ktorí z neho vytvorili dôležité centrum umenia a kultúry. A vďaka výletu na vlne s Didianou sa do zámku Hožovice dostanete už túto sobotu od

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.